sem tam za ťa spýtam, či sa máme stále ako na našom prvom obrázku. A občas

0: na východe, najbližšie k vám.
1: Ležíme zrastení v údolí hlboko, nebo je vysoké,